spůjce u Bonaparta na Malé Straně. Sedí praští bohémové, točí to takzvaně, až na sochaře bez mozolů všichni mají dlaně. Lezou na stůl

červený vrchní pravý chlapci, to už stačí. V hospůdce u Bonaparta z dveří ven je tlačí, ale praští bohémové zpívat ještě chtějí. Sestupují Nerudovkou, potichu si pějí.